Já nevím, já se asi detaň teď mi to letá, jen bělek to. Ok, to li fala na bimbíry, sorry. Mám fala, hovně kompromis, hovně letin, aziu, ho pazu, ho edi, ho sira silu, kakuak buat basira, Special ba mau, okay. Special ba mau si Alin 34 ba mau 113, okay. Thank you, hana feto, hana bing. Bono mau gante, no naim bar liber bono misa hana bing. Hana bing dia kala, hana bing sir nial zaitu fali, hilang kabar fali, lagaya fali.